0: ìnira.
1: Ayé ìnira.
0: Jáde lára mi.
1: Jáde lára mi.
0: Ayé ìnira.
1: Ayé ìnira o.
0: Jáde lára mi.
1: Jáde lára mi.
0: Ayé kò ṣe ṣe.
1: Ayé kò ṣe ṣe.
0: Jáde lára mi.
1: Jáde lára mi.
0: Ayé má forí tì.
1: Ayé má forí tì o.
0: Jáde.
1: Jáde.
0: Ayé tipátipá.
1: Ayé tipátipá.
0: Jáde.
1: Jáde.
0: Ayé gbèsè.
1: Ayé gbèsè.
0: Jáde.
1: Jáde.
0: Ayé aṣẹ́tì.
1: Ayé aṣẹ́tì.
0: Jáde.
1: Jáde.
0: Ayé ìpọ́njú.
1: Ayé ìpọ́njú.
0: Jáde.
1: Jáde.
0: Ayé ìpọ́njú.
1: Ayé ìpọ́njú.
0: Jáde.
1: Jáde.
0: Ayé ẹ̀gàn.
1: Ayé ẹ̀gàn.
0: Jáde.
1: Jáde.
0: Ayé àgàn.
1: Ayé àgàn.
0: Jáde.
1: Jáde.
0: Ayé ìtìjú.
1: Ayé ìtìjú.
0: Jáde.
1: Jáde.
0: Ayé òṣì.
1: Ayé òṣì.
0: Jáde.
1: Jáde.
0: Ayé ìṣẹ́.
1: Ayé ìṣẹ́.
0: Jáde.
1: Jáde.
0: Ayé ìdádúró.
1: Ayé ìdádúró.
0: Jáde.
1: Jáde.
0: Ayé ìjákulẹ̀.
1: Ayé ìjákulẹ̀.
0: Jáde.
1: Jáde.
0: Sọ pé bí mo ti kúnlẹ̀ yìí.
1: Bí mo ti kúnlẹ̀ yìí.
0: O jẹ́ kúnlẹ̀.
1: Yes sir. Ká yá yá yá yá yá yá yá.
0: Mo fi ìnira mi kúnlẹ̀ o.
1: Ká bíyèsí o. Ayérayé o.
0: Bí mo ti fi ìnira mi kúnlẹ̀.
1: Jésù.
0: Tí wọn náà bá lè kúnlẹ̀ níbi tó wà.
1: Jésù.
0: Ayé ìnira.
1: Orúkọ Jésù.
0: O jáde lára rẹ.
1: Wá mi Jésù. Ká yá yá yá yá yá yá.
0: Mo fi irinú ẹsẹ̀ mi kúnlẹ̀.
1: Adániwáyé o.
0: Irinú ẹsẹ̀ mi.
1: Jésù.
0: Mo fi kúnlẹ̀.
1: Jésù.
0: Bó ti ń gún ẹran mi yìí.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Ẹ̀yin tẹ́ ẹ sàmí.
1: Jésù.
0: Báyìí lolúwo wí. Ayé ìnira jáde lára.
1: Mi Jésù. Ká.
0: Ọgbọ́n Olúwa Olúwa.
1: Ó yẹ sọ.
0: Ẹ máa kọ́.
1: Yes Lord.
0: Ayé ìjákulẹ̀.
1: Ayé ìjákulẹ̀.
0: Ayé ẹ̀sìn.
1: Ayé ẹ̀sìn o. Ká.
0: Ayé má ṣe ohun tẹ́gbẹ́ ṣe.
1: Ayé má ṣe ohun tẹ́gbẹ́ ṣe.
0: Ayé má tẹ́gbẹ́.
1: Ayé má tẹ́gbẹ́ o.
0: Jáde.
1: Jáde.
0: Oyè oyè oyè oyè.
1: Orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́. Ayé ìjákulẹ̀. Ayé má tẹ́gbẹ́ o. Ayé má ṣe ohun tẹ́gbẹ́ ṣe. Oyè má jáde. Oyè má jáde. Oyè má jáde. Oyè má jáde. Oyè má jáde. Oyè yo yo yo. Oyè yo.